0: Bloodstream. Radio Bloodstream.
1: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bloodstream. Radio Bloodstream 24/7 with over 1 million listeners worldwide. Where your music lives.
4: Hi, this is Marcus Idel from Avatarium, and you are listening to Bloodstream Radio.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam. You are listening to Radio Blast.

0: Bloodstream. Radio Bloodstream.
1: Nazdár, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech, mějte se krásně, čau.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
0: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
0: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.

0: Bloodstream. Radio Bloodstream.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Hey guys, this is John Karabi and you are listening to Radio Bloodstream. Turn it up, you little vampires.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.